0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: My jsme hráli velice krásnou operu od Emila Františka Buriana, která se jmenovala Opera z pouti. Ta byla z takové lidové báchorky prostě o truhlářském synkovi, který se vydal až do turecké země na nějaký inzerát, jestli se tomu tak dalo tenkrát říkat, tureckého císaře, který hledal šikovného řemeslníka, který by mu vyrobil cimrtáfl. Bylo to velice půvabné dílo. My jsme tam ovládali veškeré prostě árie a dvojspěvy, co zpívali zpěváci, ale mě dal Emil František Burian, což byla pro mě čest, roli tureckého císaře. Tam lidi se divili, proč právě mě, pak to pochopili, protože ten turecký císař zpíval: co to za cizoku vedete mě? A co chcete mě? Prostě on tak, co budu nám vyčí, že já nejlíp budu kňučet. My to hráli, já to hrál strašně rád. Zdeněk Sajdl dělal výpravu. No, bylo to prostě kouzelný. Bylo to jako tak napůl na střelnici a všechno. A přišel tehdejší prezident Antonín Zápotocký do divadla. My jsme byli armádní umělecké divadlo. Burian byl plukovník. A teď jsme z toho byli tak, až jsme to naprosto nečekali. To byla nehlášená návštěva. Většinou byly hlášeny ty návštěvy, tak nehlášená. Tak už Burian první fópa bylo, že na tom balkoně, když vítal prezidenta, chtěl říct, že se pokusíme v plným jako slávě a tak dál, a řekl, že ho vítá v plné polní. To nás. Teď přišel a Burian Bač znal ty chybičky v tom představení, tak řekl, tam jak je tam ten s tím Slavíkem v tom, tak jenom prima volte, sekunda volte ne, protože oni pak neumějí po ty sekunda volte, protože tam mají jiný tón, nastoupí ty sbory tohle. A teď s náma najednou mluvili jako s renomovanýma muzikantama. A sbor byli Brabec, Haničinec a tyhle ty hudební analfabeti. Tak mě deprimoval, že já tam potom, když mě zklame, když já zjistím, že kromě cimrtáflu mě taky dělal do dcery ten truhlář, tak já mám zpívat: i ty zlořečná potvoro, ty jsi mě tady velmi zklamal, ty jsi moji důvěru doklamal, ňaňaňa, takovýhle. A já nevím, já už to nepamatuju, co jsem měl. A tím, jak to bylo najednou všecko takový napjatý, tak já začal zpívat: i ty zlořečený, ty. Ty to budeš platiti, ty to budeš. A ti jsem dělal, tu. A teď ti eunuši utekli z Babělci všichni. Já tam zůstal sama, protože jsme měli orchestr pod jevištěm a ten dirigent Pinkas nevěděl, co se děje, tak jel dál. A já už potom jsem jenom dělal. Jsem byl pozván k náčelníkovi, což byl Emil František Burian. Čekal jsem pokutu nebo takovou jako důdku s výstrahou a on se na mě velice starostlivě podíval mateřsky a povídá: nemáš ty něco s hlavou? To je všecko.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tady erotický salon Moula.
2: Dobrý den. Pane, poprvé?
1: Poprvé.
2: Je, to bude trošku delší rozmluva, koukám, asi malinko delší. Tady je prosím bilety našich služeb, co byste měl prosím zájem.
1: Za 10 minut jde vlak, tak já bych něco...
2: Tak nějakou rychlovečku, ano, něco rychlého, aby to bylo. Zavoláme Mirečku.
1: No hlavně prosím vás, je to diskrétní.
2: Samozřejmě, pane doktore.
1: Co to znal?
2: Pan doktor Chvojka, já vás znám. Ježišmarja, vy jste byl včera v televizi, v aréně. No jistě, to známe. No ale čistě diskrétnost. Diskrétnost zaručené, pane Chvojka, zaručená jistě. Takže dáme Blaňošku, nebo Ivetku, koho byste chtěl. Je to opravdu rychlovečka, ano?
1: Jedno hlavně.
2: Já tam jenom brnknu.
1: Jsou to ženy, ano?
2: No samozřejmě, no, ježišmarja.
1: Víte, já přece...
2: Na ovečky to je pan Moula, akorát, nepře... No. Haló? Ivetko, budeš mít na pětce návštěvu? A bude to rychlovečka, ano?
1: Jo.
2: Ano, no jistě, dub a je to půdy, ano, jistě. Je to pan doktor, má seminář. Jo, jistě, se promiňte, já jsem taky někdy trošku popravený.
1: Krákoje.
2: Prosím, koje pět, ano?
1: Koje pět, dobře, tak
2: hezkou zábavu, hezky se bavte, ano.
1: Děkuji vám.
2: Bé, tam byla ta ovečka, ježišmarja, to ne, to je vedle.
1: No jo, to vím. To víš.
2: Hele, kampak, ne to nechlo. Kampak mladej, vypadni. Až od 18 let, co je tohleto? Co to má znamená? Co to je?
3: Jste měla...
2: V žádném případě. Jde si do parku. No jistě, já ti dám. Upaluj. No, to by se ti líbilo tohleto. To jo teda. To nebylo na tebe to. No takovej prcek jsem přišel, čověče, no, co, no, chlápeš to, no, to je jako kdyby náš kluk, no, o dva roky starší, no, představ si, no, to je hrozný. Tak tu večeři, no, říkám, kolem 8 dorazím, kolem... Já jsem něco řekl snad, ne? Já jsem něco...
4: Ale teď já už jsem tady po několikát.
2: Ježišmarja, vy jste trpaslík, promiňte, no. Já vám zavám Aranku. Já musím to položit. Aranko, máš tu zase pána?
4: Nevyrostla mi.
2: Ne, naopak šla dolů, no. Jo, tak máte taky... to na pětce.
4: Děkuju.
2: Hezkou zábavu. Ježišmarja. Co je pro boha?
4: Šéfa, potřebuji kupu kondomů.
2: Ježišmarja, to je příšerný, kde jsou ty bedny, tak si to tady vemte a běžte.
4: Jo, díky šéf, to jsem zbláznili dneska. No.
2: To je vynikající.
5: Dobrý den.
2: Prosím. Máte psa?
5: Já bych se rád podíval, jak je nabízíte služby.
2: Jo, jistě, tak se můžete tady podívat, prosím vás. Taky vy jste tu nový, koukám asi. Vy jste tu ještě u nás nikdy. Budete velice spokojeni. Já si myslím, že skutečně si přijdete na svůj. Zatím nemáme jedinou stížnost. Takže prosím vás, tak se pojďte, máme tady katalog služeb.
5: Já jsem projezdil takhle celý svět.
2: Jo, jistě, takže vy ještě víte, o co jde, tak si podívejte, co byste chtělo, co by se vám jako hlavně šlo. Máme tady...
5: Kombinace v tomhle tomu 12.
2: Jo, jo, 18. Tomu říkáme koktejl. To je koktejl a to je takový jemně pikantní, je to dlouhý, ale jsou potom krátký zážitky.
5: Tak. Co, tahle?
2: Budeš stichat tam, to je hrozný, ty víte. No, pánové mají někdy hrozný. Co to tam děláš? Já jsem ti říkal, budeš stichat, ona je někdy hrozná, no. Můžete stříhat, ono bude vlna.
6: Báječný,
2: jo, děkuji vám. Se si.
5: Zamiloval jsem se.
2: No, ježiš, platit budete kdo asi? Kdo bude platit? No, asi zase jako blbec já. Já můžu... Takže buď. Jo, to si ty, už jsem zase u telefonu, jsem na drátě, ano. Hele, broučku, tak to uděláme asi takhle, já přuklám ty 8, udělám to, jo, španělské, rejžičku mi tam uděláš, jo? No co večer? No jistě, no. No, aby ti nepadl nějaký sex. Jde pak, já jsem rád, že si půjdu lehnout. Ahoj, brouku, nazdar.
0: Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání,

tě na tu noc. Jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas. Jak tě tak slyším, máš už trochu jiný hlas. A vlasy, vlasy, krač.

jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok. Každá naše píseň měla nejmín 30 slov a my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní, měl pravdu, přišla potom spousta malých dní.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačká, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, prosím vás, ten putík se nějak zvyklá, nemohl byste se na to podívat? Pane Plch? Asi ne. Vážení přátelé, když jsme studovali hru Afrika, položili jsme si samozřejmě otázku, zda Jara Cimrman vůbec někdy v Africe byl, nebo zda podobně jako spisovatel Karel May, čerpal jen z literatury a map. Na tuto otázku jsme dostali odpověď ve chvíli, kdy se objevil na prahu naší herecké šatny jako blesk z čistého nebe doktor Hrom. Tento pracovník náprska... Podívejte se na to, prosím.
2: Aha, v zašlém plášti a s prašnou přes rameno přichází konečně zdejší kulisák Plch, aby opravil kývající se řečnický pult. Zřejmě to vyřeší, ano, dřevěným klínkem, který vpraví pod jeho kratší nohu.
1: Dobrý, děkuji. Promiňte. Tento pracovník Náprskova muzea nám předal svazek potrhaných a špinavých listů. Zažloutlá titulní stránka rukopisu nebyla úplná. Zůstal na ní jen název Africký deník a jiným velice energickým písmem načmáraná poznámka Pavědecké, Loudovi na zátop. Proč Vojta Náprstek odsoudil Cimrmanovi zápisky ke spálení? Asi neunesl pomyšlení, jak by utrpěla jeho pověst předního českého etnografa, kdyby byly zveřejněny. A není divu. Deník je barvitým svědectvím o Cimrmanově africké anabázi. Hned v úvodní kapitole líčí stavbu železniční trati z Lusaky do Marambi, kde pracoval jako měřič dilatačních spár. Po dokončení stavby zůstal ve stanici Maramba jako její přednosta. V této stanici nebyl provoz příliš hustý. Jen dvakrát v týdnu přijal a vypravil vlak a přehodil výhybku. Poněkud nudnou službu si Cimrman krátil pozorováním a výcvikem africké zvířeny. Na dvorku za mambusovým nádražíčkem choval papouška, paviána, žirafu, afrického boxera a pštrosa. Naučil zvířata kouskům, které mu ulehčovaly již tak dost lehkou práci. Tak v ohlušujícím dunění viktoriiných vodopádů nebyl například slyšet blížící se vlak. První, kdo ho za kopcem spatřil, byla žirafa. Uchopila do svých jemných písků klec s papouškem a přenesla ji přes střechu nad peron. Odtud pak papoušek hlásil, na první kolej přijíždí vlak z Lusaky. To bylo signálem pro paviána, aby skočil do kolejiště a sklonil se k výhybce. Strojvůdci tak dal svým červeným zadkem znamení stůj.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tati, kdo to je, prosím tě, Archimed?
2: Jaký med?
1: Archimed.
2: Ten? No, to je přeci slavný Žano a vyhlasný Žano a velmi proslulý Žano. Co ti najednou lez do hlavy, jak jsi na něj přišel?
1: Protože se máme učit Archimedův zákon.
2: Jo, no jo, synáčku, to ale nebyl Archimed. To byl Archimedes, žádný Archimed.
1: A kdo to byl Archimedes?
2: Archimedes přece vynalez Archimedův zákon.
1: Jaký zákon, tatí?
2: No, nařídil, že když se vleze do vody, takže přeteče vana.
1: Komu to nařídil?
2: Každému, protože zákon je zákon. Zákon se musí dodržovat, Žano, aby z toho nebyl holubník.
1: Z té vany?
2: Z žádný vany. Ve vaně přišel na to, že přetýká voda, když se tam vleze, Žano.
1: A proč tam lez, tatí?
2: Protože byl asi zamazaný.
1: Od čeho?
2: Od čeho porád? Nejspíš od toho, jak lez po kolenou, Žano, protože si maloval na podlaze, co?
1: Vanu.
2: Žádnou vanu.
1: Rybník.
2: Žádný rybník. Kruhy si maloval. To ty nevíš?
1: Sím vím, tatí.
2: No tak jak to tedy bylo dál, když to víš, no? Jak to bylo dál?
1: Pak to bylo dál tak, že k němu přišel desátník.
2: No, voják k němu přišel, to se neví, jestli desátník. No a co?
1: A šlápnul mu na ty kruhy.
2: Správně. A co povídal Archimedes? No, to je velmi slavný historický výrok.
1: Archimedes povídal, šlap si po svých, slone.
2: Já ti dám šlap si po svých, co pak by takhle mluvil Archimedes? To byl vzdělaný ten?
1: Vzdělanec.
2: No, neruš mé kruhy, řekl tomu vojákovi, když mu na ně šlápnul.
1: No, tohle mu jistě neřek, za to ti ručím, tati. On se tak dlouho maloval s kruhama a...
2: Za nic mi neruč a řekni, co voják.
1: Voják?
2: Jo.
1: Voják povídá, hele, hele.
2: Žádný hele, hele.
1: Ne?
2: Bodeč, že ne. Vždyť ho píchnul.
1: Čím, tati?
2: No, čím by ho píchnul, když to byl matematika, fyzik?
1: Asi kružítkem, vy, tati?
2: No, možná, to by mohl.
1: A pak?
2: Pak vstal z té země a protože měl zaprášený kolena, jak les po podlaze, tak vlez kam?
1: Do kruhu.
2: Do vany.
1: Do vany, že jo, tati?
2: No, ovšem, že ano. A přitom vyšplou vodu a tak ho napad Archimedův zákon, který zní... No, ukaž přesně, najdi to v té knížce.
1: Ten zní přesně, tady to někde bude, jo.
2: Tady je to. Těleso ponořené do kapaliny vytlačí tolik kapaliny, kolik samo váží.
1: To těleso vytlačí.
2: No, když váží málo, vytlačí málo.
1: Když váží moc, vytlačí moc.
2: A když váží akorát, tak vytlačí akorát.
1: A když to těleso vyleze na štafle a skočí do vany se štaflí...
2: Tak ti dám pohlavek. Kdyby. Nech si to svoje kdyby a řekni mi radši, jaké praktické poučení si z Archimedesova zákona člověk odnáší.
1: Že nemá...
2: Celou větou?
1: Z Archimedesova zákona si člověk odnáší, že nemá skákat se štaflí do vany.
2: Ne, že se má mládež mejt, to si odnáší. Že si má mejt krk, uši a kolena, aby i ona mohla jednou vymyslet zrovna takové zákony jako Archimed.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Karle, já dávám prachy celou penzi do spořitelny. Pa Béďo, to já si dávám penzi pod polštář. Říká Karle, já pod polštář penzi nedávám, já nemám rád vysoko pod hlavou. To je, víte, tihletí mladí, ti mladí starci, já to mám rád, jeden se rozčiloval, říká, vy mládeži, kdybyste přestali kouřit, kdybyste přestali pít a nechali holky na pokoji, podívejte se na mě, mě je 82 let, nepiju, nekouřím, ženským dávám už od 50 pokoj, pánečku. Mladík říká, co z toho máte, dědo? No, co z toho mám? Já chci jednou umřít zdravej. Zase dva mladíci seděli na lavičce. Říká, Lojzo, toto letí, viď, toto letí. Pamatuješ, celý život spolu v jedné fabrice, celý život spolu vedle sebe jsme bydleli a bydlíme, společnou zahrádku, na vojně jsme spolu byli, pamatuješ, dávali nám do kafe takovej bílej prášek, aby jsme neměli choutky na ženský. A Jarouši, ale to je přece strašně dávno. A vidíš, a na mě to teprve teď začíná působit. To je takový ten věčný optimismus mládí. Já tomu fandím, když už je to skoro moje generace tohle, co vám vyprávím. Jak říkali, tři seděli v hospodě, hráli karty, čtvrtej kibicová, říká, kluci, já už tady s váma dlouho nebudu. A seď, dětku, na zadku a neotravuj. Ne, ne, já už tady s váma dlouho nebudu. Ty nás přežiješ všecky, dět máš zdravý kořínek, ale o to nejde, já už s váma dlouho nebudu. Já vidím v oknem, jak si pro mě jde moje stará. A co ti tři, jak se mezi sebou bavili? Říká, kluci, já jsem dělal králíkárnu, já jsem si zadřel třísku pod nehe. No to byla bolest. V životě jsem nepoznal větší bolest. Říká, co budeš povídat, pánečku, třískni se kladívkem po palci. To je bolest, větší bolest neznám já. Ten třetí říká, kluci, největší bolest je, když se tlačí zuby. A to si přece nemůžeš pamatovat. A jak pak ne? Minulej týden jsem je spolknul.

0: jedni z mála, kteří právě tuto skutečnost dnes, tady na tom jevišti, uvidíte na vlastní oči. Rozumíte, takhle pozitivně musíte přemýšlet, pak se vám to, jak jsem říkal, musí líbit. Na plakátovacích plochách mělo být napsáno, že v pořadu se objeví krásno a legračno. Tak tu první část toho avíza už máte za sebou. Ano, nic hezčího, než já se tady dneska neobjeví. Já vím, není to žádná výhra, ale až přijde ten druhý, uvidíte, že jsem nekecal. To je obrovská rarita. To je jediný člověk ve střední Evropě, jehož IQ se udává v záporných hodnotách. Ano, ale to má řadu výhod. On jakmile se objeví na jevišti, všichni chlapi v hledišti ramena nahoru, obrovským způsobem stoupne sebevědomí. Ale ženský z toho mají taky radost. Hele, uvidíte. On jakmile přijde, já slyším tím sálem, jak to udělá. Opravdu, každá z vás, jako kdyby si vydechla, každá, jako kdyby si řekla, no Maruš, to si ještě dopadla dobře. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal Josefa Alojze Náhlovského, to je to, co právě přichází. Dobrý večer. Vidíte, nekecal jsem.
1: Dobrý večer, vážení přátelé, dovolte, abych i já vás tady všechny přivítal, hlavně vás v první řadě, nejbohatší lidi z města.
0: Počkej.
1: Vítám místní smetánku, dobrý den.
0: Alois, opatrně.
1: Co?
0: Je nová doba, ano? Rozumíte? Dneska jsme si všichni rovni.
1: No, někteří jsme si pořád rovnější, že jo? Vítám pana starostu, dobrý den. Jste starosta? Nejste, tak budete.
0: Proč mu vnucuješ, pánovi, tu funkci?
1: Tady vždycky se dával starosta. A dřív tady se dával okresní tajemník, no. A tajemníkem jste taky nebyl?
0: Prosím tě. Necháme.
1: No, jestli pán nešel najisto.
0: Ne.
1: Po paměti, Pavlov, reflex.
0: Jak jsem říkal, neděláme rozdíly mezi lidmi,
1: ano.
0: Takže zdravíme vás, podnikatele v prvních řadách. Rádi bychom poděkovali za sponzorské příspěvky, díky kterým vznikají tyto hodnotné kulturní akce.
1: No a zdravíme, přátelé, i ty chučí. To jsou od té třetí řady vejš. Zadu sedí chudí na učitele, nazdar. Kolegové.
0: Ještě za nima se tlačí doktoři, ano. Buďte zdraví. Tak.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, že když odpovídám na dotazy, tak hodně dotazů směřuje na moji manželku. Což je celkem pochopitelný, já to i vím. A dokonce mi jeden divák napsal, že já jsem jako poručík Colombo, že o své ženě pořád mluvím, ale nikdo v životě ji nikdy neviděl. Já samozřejmě z toho pak vznikají dotazy, jestli já vůbec nějakou ženu mám a jestli se mnou ještě mluví po všech těch novotách, které už byly odvysílány. Tak samozřejmě, že ženu mám, pochopitelně, že spolu mluvíme, když se potkáme doma a hovoříme spolu úplně normálně, i když pánové to pochopí. Rozhovor s manželkou je vždycky zvláštní věc. Dialog s vlastní ženou je něco, co já opravdu studuju už celý leta. Já bych z toho mohl mít doktorát, jak je to těžký, jak je nemožný se s manželkou domluvit tak, aby rozhovor šel podle vás, pánové. To nejde. My třeba teď řešíme doma mrazák, jo, prostě to není něco, co by vás muselo zajímat, máme novou ledničku, no. A já bych chtěl začít nový život, pokud jde o mrazák, že bychom tam mohli mít nějaký systém a tak, já tam nikdy nic nenajdu a nebo to nepoznám ty věci a tak a no tak to nejde, to se nepovede, bude to furt po starým, ale já už tam mám svoji rechničku teď vybojovanou, tam mám svý věci, tam si tam dodávám svý zbytky a prostě tam já poznám, já se totiž nestydím, rozumíte, když třeba jsou dva řízky, než je tam dám zabalit a napsat na to papírek, toto jsou dva řízky. Já se za to vůbec nestydím, moje žena se mi posmívá, že jsem pitomej, rozumíte, ale že nepoznám dva řízky. Ona pozná dva řízky, když je do toho mrazáku dává. Ale za takový 3 měsíce najednou držím v ruce zasněženou hrbatou polokouli. Říkám, že něco to je. Ona říká, to je tvoje. Ne, to není moje, říkám, ani náhodou. Moje věci jsou popsané papírkama. To je tvoje, co to je? Nevím. Říkám, jestli to nevíš ani ty, ani já, tak to už neví nikdo v této rodině. Pak to v tom mrazáku bude furt. Nikdo na to nebude mít chuť, když nevíme, co to je. Ona říká, ježiš, to jsou řeči, no tak to rozmraz. Říkám, já to nechci rozmrazovat. Já chci vědět, co to je. A teď začíná ta správná manželská debata, kde během 2 minut se dovím, že když byla těhotná, že se mi nepomohl s nákupem.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na těch lodičkách víceméně já spíš jezdím na ryby a pamatuju si na jednu krásnou výjížďku, když jsme na Dalešický přehradě s mým přítelem Pavlem Ambrožem jeli chytat ryby a oni nám půjčili kánoji. Já jsem v tom nikdy nejel. Já jsem si říkal, no tak kánoe, no co to může být, no prostě tak. A to ještě ten Pavel, který v tom taky nikdy nejel, tak ten, že to je, on je podnikatel, jo, on nebude jezdit v kánoji, jo. A přesto teda jsme se oba vyslekli, což už samo o sobě bylo impozantní, a sedli jsme si do ty kánoe a on říkal, já tam s tebou nebudu sedět celou tu dobu na těch rybách. Já se budu projíždět po přehradě, jo. To jsem se musel smát téhle větě o něco později, protože jsme vyrazili od břehu, naše ženy seděli na břehu a dívali se tak za námi, jak vyplouváme. A my jsme urazili normálním způsobem asi tak 6 metrů a pak jsme se neustále točili dokola. Já jsem mu říkal, vole, nezabírej, jo. To musím vzadu srovnat já, jo. A on ne, on furt měl pocit, že zabírat musí, tak zabíral. Já jsem zabíral taky, teď já jsem přehazoval tu veslo zleva doprava. A my furt dělali ty vrtulky takhle na to. Nás si všichni fotili, filmovali, jo. Tam měli Vánoce lidi ten den prostě na té Dalešické přehradě. A já jsem si vzpomněl na tu větu, jak on říká, tam s tebou nebudu, já se budu projíždět po přehradě. Tak jsem mu říkal, Pavle, tak mě tam aspoň zavez a pak se projíždě. Říkal, doplaveme tam. My na ryby jezdíme s mým kamarádem Frantou Kocmanem. A Franta Kocman to je rybář, který má absolutně všechno, co rybář může mít. On má všechno nejlepší, jo. On má veškerý nejlepší značky prutů, navijáků, vidliček, svítících, blikajících, laserových zařízení, já nevím co, ponorních zařízení a všechno možné, co vůbec existuje, podběrák, jo, na automatické vysouvání a různý další takové jako věci, které má. A dlouho nic nechytil, zatímco já na starý pruty jsem chytal jednu rybu za druhou. Až mě postupem času obměnil můj arzenál, tak teď už nechytáme ani jeden žádný. Teď už oba dva jsme v takový jako pohodě, ale František je úžasný kamarád a proto dneska chci trošku pomluvit, protože nikoho jiného bych si nedovolil, jenom svého nejlepšího kamaráda, ale fakt je, že my když třeba z těch ryb odjíždíme, tak on mě baterkou, až odjíždíme za tmy, on na mě posvítí a zkontroluje mě, jestli, jak říká brněnský von, jestli nemám špídavou prdel, abych mu nezašpinil sedadlo třeba. Protože mě se jednou povedlo, že jsem seděl normálně na trávě a tam byly takový ty bobulky, jak my tomu v Brně říkáme, kudly babky. A já jsem mu to zanesl normálně do toho auta a on to potom týden z toho pucoval, jo. A tak on mě teď osvícuje furt, jo. A ten Pepa, když jsme náhodou u něj, tak on vždycky, že my uděláme takový divadlo, že a teď on tam na mě svítí a takhle. Projíždí mě všude možně tou baterkou jako a říká, a co to furt děláte? A říká, no a to já ho musím tak různě zkontrolovat, jako to on má na sobě kudlí babky. Co má na sobě? Ano, tomu ty nebudeš rozumět. No nerozumím. Aby mě to nezasvinil, víš, a takovýhle. On tam má taky Franta různý úlovky, že jo, třeba my jsme seděli a on tam měl nahozeno na sandáta ve tmě a teď se ozval ten jeho bzučák, protože on má všechno na bzučáky, že jo, to má úžasný anglický a americký bzučáky a všechno má skvělý a jo. Najednou to udělalo jak to bzučelo a jelo to, tak my jsme k tomu hnali, až to signalizovalo záběr, on chytil jelena tam. Ten jelen, on se šel napít, on chudák nevěděl, že tam Franta má udici s bzučákem, jo. Tak se mu zamotal do té šňury a šel tou vodou a to bylo po trrrr, to byl záběr Franta. Ty uličuj, to bude klacek neuvěřitelný, člověče, to musíme vytáhnout, tohle, to počkej, kde to je, víš, kam směřuje ta šňura? Já říkám, Franto, klesu. Jak je to možný? Jak je možný, že směřuje k lesu, jo? Ty to má směřovat do vody, já říkám, já nevím, jo? A pak v dálce vidíme ty parohy a...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, kolik míst v hotelu si zamluví desetičlenná vládní delegace na Bahamách? Žádné. Každý už tam má totiž vlastní vilu.

0: utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
10: Jsou tu zprávy, vítám vás. Hasiči poprvé v akci vyzkoušeli nákladní drony. 4 bezpilotní letouny pomáhaly v náročném terénu Národního parku České Švýcarsko. V oblasti Jahodové cesty transportovali hadice a další vybavení.
9: Jihlava aktuálně.
10: V jihlavském kostele svatého Ignáce obnoví restaurátoři při druhé etapě oprav i nejcennější výmalbu, včetně velké nástropní fresky, opravy barokního interiéru v celkové předpokládané hodnotě 45 milionů korun, potrvají do poloviny roku 2029, farnost na ně dostala dotaci. Osobního asistenta zesnulého amerického herce Matthewa Perryho, který herci podal smrtící dávku ketaminu, poslal soud Los Angeles na 3 roky a 5 měsíců do vězení, zároveň dostal 2letou podmínku a pokutu 10 000 dolarů. České hokejisty čeká dnes v Curychu klíčový zápas. Na úvod playoff mistrovství světa odehraje čtvrtfinálovou bitvu proti Finsku, které bude v roli velkého favorita. Pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. Utkání začne v 16:20.
9: Rádio Jihlava. 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ona říká jemu, hele, pořád se spolu bavíme jenom o sexu, co takhle hudba?
2: Hudba?
1: No jasně, hudba. Hele, už si to někdy zkoušela na pianu?

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankkarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
0: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji pěkné ráno. Policie včera zadržela dalšího člověka v souvislosti s březnovým žhářským útokem na pardubickou zbrojovku. Jde o občana cizího státu. Kriminalisté ho stíhají pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Podle dřívějších informací zadrželi kriminalisté v souvislosti s tímto případem 10 lidí.
4: Co se děje v kraji?
5: Svitavská radnice nabízí 10 000 korun každému, kdo ve městě žije a přihlásí se k trvalému pobytu. Podle jejího odhadu by takových lidí mohly být asi 2 000. Takové zvýšení počtu obyvatel by do městské kasy přineslo prostřednictvím rozpočtového určení daní navíc až 40 milionů. Obchodníci zaznamenávají vysoký nárůst prodeje klimatizací, bazénů i opalovacích krémů. Růst tohoto letního sortimentu se zvýšil o téměř 90%. Česko zažívá poslední dny teplotní rekordy, kdy teploměr na řadě míst ukazoval teplotu nad 30 stupňů Celsia. Fotbalovým reprezentantům dnes začne závěrečná příprava na mistrovství světa. Na pražský sraz před nedělním přípravným utkáním s Kosovem povolal trenér Miroslav Koubek 29 hráčů. První trénink je čeká odpoledne na Strahově.
4: Rádio Jihlava. 100.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Vrátí se manžel z nenadání domů, manželka má doma milence a muž ho vyhodí z okna v 10. patře. Manželka se na něj vyčítavě podívá a praví: jestli budeš takhle pokračovat, tak za chvíli nebudeš mít žádné kamarády.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.

0: uklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Jsou tu zprávy, vítám vás. Hasiči poprvé v akci vyzkoušeli nákladní drony. 4 bezpilotní letouny pomáhaly v náročném terénu Národního parku České Švýcarsko. V oblasti Jahodové cesty transportovali hadice a další vybavení.
3: Jihlava aktuálně.
4: V jihlavském kostele svatého Ignáce obnoví restaurátoři při 2. etapě oprav i nejcennější výmalbu, včetně velké nástropní fresky. Opravy barokního interiéru v celkové předpokládané hodnotě 45 milionů korun potrvají do poloviny roku 2029. Farnost na ně dostala dotaci. Osobního asistenta zesnulého amerického herce Matthewa Perryho, který herci podal smrtící dávku ketaminu, poslal soud Los Angeles na 3 roky a 5 měsíců do vězení. Zároveň dostal 2letou podmínku a pokutu 10 000 dolarů. České hokejisty čeká dnes v Curychu klíčový zápas. Na úvod playoff mistrovství světa odehraje čtvrtfinálovou bitvu proti Finsku, které bude v roli velkého favorita. Pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. Utkání začne v 16:20.
3: Rádio Jihlava. 101,1.

Ladíte Rádio Jihlava, Jihlavský vodní ráj, zpřístupní venkovní část 20. června. Přibude tam hřiště na plážový volejbal i místa se zastíněním. Podstatně větší investici podnik dokončuje v kryté části akvaparku, kde za víc než 100 milionů buduje Sounový svět. Vstupné k venkovním bazénům vodního ráje v Jihlavě bude vyšší přibližně o 10%. Některá letní koupaliště v kraji se chystají otevřít ještě o něco dřív. V Lukách nad Jihlavou to bude začátkem června, když bude pěkné počasí. Třebíčské koupaliště Polanka ohlásilo zahájení sezóny už

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí opilec u stromu v parku a čůrá. Přijde k němu policista a přísně se ptá: občané, tady se smí močit? Chlap má mnou ruku a říká: jo, klidně si ulev.

0: Pokud jste si někdy ukopli palec, tak moc dobře víte, že nejlíp pomůže si od plic zanadávat. Výzkum britských psychologů prokázal, že peprná nadávka vnímání bolesti skutečně zmírní. Ve studii z roku 2009 měly dvě skupiny dobrovolníků za úkol ponořit ruku do kbelíku s ledovou vodou a nechat ji tam, dokud to vydrží. Ti, kteří si směli pomoct hlasitými vulgárními výrazy, přitom odolali chladu až o třetinu déle. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava v Moravských Budějovicích na Třebíčsku skončila obnova atletického oválu za téměř 22 milionů. Veřejnosti už je sportoviště přístupné, i když podle místostarosty města Jana Švaříčka jsou tam ještě drobné nedodělky. Práce na modernizaci původně škvárového oválu začaly v červenci roku 2024. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x 0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký čtvrtek. V Česku pátým dnem v řadě padaly teplotní rekordy. Včera je zaznamenalo 31 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Vysokoteploty stoupaly zejména na jihu Česka. Nejtepleji bylo v Jihomoravské Strážnici, kde naměřili 31,9 stupně Celsia.
5: Jihlava aktuálně.
6: V jihlavském kostele svatého Ignáce obnoví restaurátoři při druhé etapě oprav i nejcennější výmalbu, včetně velké nástropní fresky. Opravy barokního interiéru v celkové předpokládané hodnotě 45 milionů korun potrvají do poloviny roku 2029. Farnost na ně dostala dotaci. Kostel na historickém Masarykově náměstí zůstane v omezeném režimu přístupný veřejnosti. Rusko během noci na dnešek zaútočilo na Ukrajinu 147 drony a raketou Kinžal. Údery bezpilotními stroji oznámilo i ruské ministerstvo obrany, podle kterého ruské síly zlikvidovaly 62 ukrajinských dronů.
5: Sport.
6: Hokejisté Caroliny ve čtvrtém finále východní konference NHL porazili Montreal s Jakubem Dobešem v brance 4-0 a v sérii vedou 3-1 na zápasy. K postupu do finále Stanley Cupu jim tak chybí jediné vítězství.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Po desáté je tu Rádio Jihlava s vámi. Za chvíli koukneme do jihlavské zoologické zahrady, tak si na to počkejte, teď další muzika.
5: Rádio Jihlava. 101.

0: pizza.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal.

Ladíte Rádio Jihlava. Dvě zebry, které se narodily v loni v jihlavské zoologické zahradě, byly v minulém týdnu přemístěny do zoo v Polsku. V jihlavském chovu tyto samice nezůstaly, aby nebyla ve skupině příbuzná zvířata. O další zebru jihlavská zoo přišla o víkendu i s mládětem uhynula při komplikovaném porodu. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Leží policista na louce, kouká na měsíc a říká: "Tjo, to je dálka, to je dálka." Přijde k němu kolega a ptá se ho, proč naříká. A policista: "Vidíš tu dálku?" "No vidím, a co má jako bejt?" "No náčelník mě poslal na měsíc na školení."

0: Kroužek při základní škole v Bobrové na Žďáru letos oslavil 20 let existence. Na více informací si počkejte za chvíli, teď další muzika.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: jako spíš náhodou z čelího roje usazeného v zahradě jedné z učitelek. Děti ale kroužek stále baví. Ke včelaření přivedla desítky dětí a nadchla pro něj i několik pedagogů. Ve školní včelnici pořádá také pravidelné prohlídky pro děti z jiných škol. V tomto týdnu ji třeba navštívila místní mateřská škola. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fratrů.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Senát schválil roční odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování. Odklad Senát schválil také o digitalizace dávek státní sociální podpory. Zároveň podpořil zrušení lhůty omezující výplatu nemocenského pro invalidy, posílení ochrany dětí v opatrovnických řízeních a nominace na státní vyznamenání.
3: Jihlava aktuálně.
4: Služby města Jihlavy oznamují, že dojde ke změně parkování, která bude platit od 1. června. Na fialovém a oranžovém režimu bude parkování zadarmo navíc i v sobotu. Do této doby to bylo pouze v neděli a ve svátky. V Bangladéši se před muslimským svátkem oběti dočkal nečekané záchrany albínský buvol s blond hřívou, přezdívaný Donald Trump. Mohutné zvíře, které se stalo hvězdou sociálních sítí, dnes mělo skončit na porážce. Nakonec ale zamíří do národní zoo v Dáce. Vláda totiž rozhodla, že zvíře je příliš vzácné a slavné na to, aby skončilo jako obětina.
3: Sport.
4: Fotbaloví vicemistři Evropy z roku 1996 se během akce Pocta legendám v Říčanech u Prahy sešli v téměř kompletním složení, v jakém vybojovali stříbro z Anglie. Hlavním bodem programu, který byl také připomínkou 50 let od zlata na mistrovství Evropy v Bělehradě, byl zápas výběru reprezentantů z roku 1996 proti Reálu TOP Praha. Vicemistři sice prohráli 7-9, ale ukázali, že fotbal ani s postupujícím věkem nezapomněli.
3: Rádio Jihlava
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Vítejte, dámy a pánové, při dalším vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska čtvrtek, a to konkrétně s datem 28. května. Zítra už nás čeká další pátek, no a tak je to zase o něco veselější. No ale teď je čtvrtek, krátce po 11. hodině, a tak jsem opět připraven a se mnou i celé Rádio Jihlava. Budeme znovu vaším dobrým společníkem. Samozřejmě tady mám nachystánu hromadu písniček, zajímavostí, informací, drbů a zábavy. Třeba si řekneme, co se děje s vaším tělem po návštěvě sauny. Nebo se dozvíme, že Řekové hodlají v zemi omezit turismus. A bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu, dobrý poslech, no a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
3: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.
7: Rádio Jihlava.
8: Když se snáší déšť, s tmou se kří.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska máme čtvrtek 28. května a právě v tuto chvíli jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Oblíbená pěvecká soutěž Superstar se vrací ve velkém stylu. Na televizní obrazovky nastupuje v moderní a dynamické podobě a v porotě přivítá velká, ale i překvapivá jména. Hodnotit pěvecké výkony budoucích hvězd bude kromě Pala Habery například zpěvačka Eva Farná.

0: Radio Ihlava. Radio Ihlava. Australská popová ikona vyděsila své fanoušky. Zpěvačka Kylie Minogue odhalila v nové dokumentární sérii natočené pro Netflix šokující střípek z minulosti. 15 let po první bitvě s rakovinou v roce 2005 a úspěšné léčbě i nádor prsu potkal znovu. Má druhá diagnóza pak přišla v roce 2021. Podařilo se mi ji utajit, vzpomínala zpěvačka Kylie Minogue. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Pro klávesistu je poranění prstů na rukách tím nejhorším snem. No a právě to se stalo Michalu Davidovi. Během vaření mu sjel nůž a odnesli to hned dva prsty na levé ruce. Naštěstí to není hluboké a tak se to obešlo bez lékařské pomoci. Ale několik dnů bude teď muset mít prsty olepené náplastí.
1: Zatrak, zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pepičku, jak poznáš třešeň od jabloně? No, podle plodů. A když ještě plody nemají? No, tak počkám.

0: Pěkné čtvrteční dopoledne vám z Rádia Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď podívat, kdo má dneska svátek. Je to Vilém, Vilibald, Vilimar, Klaudie, Veleslav, Věslav a Velislav. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké čtvrteční dopoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď společně podívat na pranostiky, které jsou určeny pro ten dnešní den. Tak třeba na svátek Viléma, počasí to je dilema. Nebo svatá Klaudie, zemi sluncem salie. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

naši fontána. To bude na pořád.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
0: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x 0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Vítejte u zpráv. Letní dovolené skokově zdražují. Cena benzínu a nafty stoupla meziročně o 30% a kerosinu pro letecký provoz dvojnásobně. Roste i cena zájezdů. Zhruba polovina Čechů proto mění letní plány. Vyrazí jinam nebo na kratší dobu. Jen necelá polovina dotázaných zůstane u původního výběru bez ohledu na cenu.
6: Co se děje v kraji?
7: Nemocnice Třebíč pořídila pro rehabilitační oddělení nový terapeutický laser v hodnotě téměř 750 000 korun. Přístroj rozšiřuje možnosti fyzikální terapie a umožňuje poskytovat pacientům moderní, účinnou a zároveň šetrnou léčbu. Laserová terapie pomáhá podporovat regeneraci tkání, zmírňovat bolest a zkracovat dobu rekonvalescence. Více než 500 dětí zemřelo od března na spalničky v Bangladéši, v zemi, kde žije více než 163 milionů obyvatel, diagnostikovali tuto nemoc nejméně 60 tisícům lidem. Toto číslo však není konečné. Řada lidí stále čeká na výsledky testů.
6: Sport.
7: Klíčová bitva je tady. Čeští hokejisté dnes na mistrovství světa nastupují v roli outsidera ke čtvrtfinále s Finskem, které na turnaji zatím ztratilo jediný zápas. Národní tým se navíc za soupeře musel stěhovat do Curychu. Pokud utkání prohraje, půjde o poslední zápas kouče Radima Rulíka na střídačce. Začátek je v 16:20.
6: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Krásné poledne a taky dobrou chuť, jestli právě obědváte. Je čtvrtek 28. května, odbylo nám 12 hodin. No a já vás vítám při poslechu Rádia Jihlava. I v následující hodince mám pro vás písničky, informace a zábavu. Třeba už za chvilku další recept. Dneska to bude glazovaná karotka s tymiánem. Počkejte si na to, čeká vás to už za chvilku. Mezitím ale na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
6: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ukrutnou nudu.
1: Krásné polední poslouchání Rádia Jihlava přeje Fugás. No a když je poledne, mám pro vás recept. Glazovaná karotka s tymiánem. Tak karotku omijeme, očistíme a vložíme do vroucí vody a vaříme asi tak 5 minut. Ve větší pánvi rozehřejeme máslo, přidáme třtinový cukr a necháme ho rozpustit. Karotky vložíme do pánve a na mírném ohni pomalu opékáme. Po několika minutách přidáme javorový syrup. Šťávu z půlky citronu promícháme a pokračujeme v opékání. Kdyby cukr nahoru začal karamelizovat, přidáme několik žic vody. Dochutíme čerstvým nebo sušeným tymiánem, no a necháme prohřívat, až jsou karotky hotové na zkus. Pak podáváme se zeleninovou přílohou nebo k pečeným masům a nebo k bramboru.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, kolik míst v hotelu si zamluví desetičlenná vládní delegace na Bahamách? Žádné. Každý už tam má totiž vlastní vilu.
2: Then the rainstorm came over me.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Dalších 8 míst je nově zpevněných před autoservisem na Mostecké ulici a zůstávají tam v dosavadním fialovém režimu. Opravený je také povrch ulice Mostecká v úseku od Havlíčkovy k P plus R parkovišti a upravené je i nároží křižovatky Mostecké a Havlíčkovy. Zastávka je od tohoto parkoviště vzdálená pouhých 150 metrů.

0: Hezký polední poslech Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: V Česku máme 2270 lidí, kteří mají majetek vyšší než 500 milionů korun. Rychlostí růstu boháčů patří Česko mezi prvních 10 zemí na celém světě.
2: A teď si vás koupím všecky.
3: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na Brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Hezké odpoledne. Zakladatelka Československého červeného kříže Alice Garrigue Masaryková nebo bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera figurují mezi 110 návrhy na nejvyšší státní ocenění, které schválila horní parlamentní komora. K nominovaným patří i herci Miroslav Donutil, Arnošt Goldflam a Zlata Adamovská, režisérka Věra Plívová-Šimková nebo choreograf Jemi A.D.
7: Jihlava aktuálně.
8: Kožní oddělení Jihlavské nemocnice nově zpříjemňuje pacientům procedury lymfodrenáží a drobných dermatologických zákroků díky instalaci klimatizace ve třech místnostech. Nové řešení výrazně zlepšuje podmínky zejména v letních měsících, kdy teploty v místnosti snižovaly komfort léčby, pořízení bylo možné díky sponzorovi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v dopisu svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi a Kongresu Spojených států požádal o dodání dalších raket pro protivzdušnou obranu. Těch má Ukrajina kritický nedostatek v situaci, kdy Rusko zesílilo útoky na Kyjev a dalšími údery hrozí.
7: Sport.
8: Nejvyšší částka vsazená v Česku během letošního mistrovství světa v hokeji padla při utkání Česko-Švédsko. Jeden tipér vsadil 400 000 korun na to, že v první třetině padne alespoň jeden gól. Nejzajímavější výhra padla na utkání mezi Německem a Lotyšskem. Jeden ze sázejících vsadil na triumf Lotyšska v kurzu 4,5:1. Na tiket dal 50 000 korun. Čistý zisk tak činil více než 150 000.
7: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: Krásné poledne a taky dobrou chuť, jestli právě obědváte. Je čtvrtek 28. května, odbylo nám 12 hodin. No a já vás vítám při poslechu Rádia Jihlava. I v následující hodince mám pro vás písničky, informace a zábavu. Třeba už za chvilku další recept. Dneska to bude blazovaná karotka s tymiánem. Počkejte si na to, čeká vás to už za chvilku. Mezitím ale na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
7: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

setě a fantazí po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

světě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to

strach o Lélu Vémolovou. Graduje. Už váží jen 48 kilo. Vítejte v bulvárním okénku. O Lélu Vémolovou mají fanoušci čím dál tím větší obavy. 36-letá manželka zápasníka Carlose Vémoly se po delší době ukázala ve společnosti a její vzhled okamžitě vzbudil rozruch. Z někdejší sexbomby je podle přítomných doslova kost a kůže. Je to pro mě hodně těžké období, naznačila Léla Vémolová. Už v úhodu svého úvodního vystoupení na akci, kde dorazila na představení nového kosmetického séra, na první pohled bylo patrné, že poslední měsíce se na ní opravdu výrazně podepsaly.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ona říká jemu, hele, pořád se spolu bavíme jenom o sexu. Co takhle hudba?
2: Hudba?
1: No jasně, hudba. Hele, už si to někdy zkoušela na pianu?

0: watching enough. Our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Hezké čtvrteční odpoledne vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugás.
2: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
1: Sauna je pro mnoho lidí synonymem relaxace, ale to, co se odehrává v těle po jejím opuštění, je mnohem a mnohem zajímavější než těch pár minut příjemného tepla. Odborníci potvrzují, že už během prvních 24 hodin se spustí celá řada procesů od zrychlení metabolismu až po hlubší regeneraci. No, tak to třeba berte jako tip na víkend.
3: Co je, drahoušku? Co pak nevidíš, že beru saunu?
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
5: I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I

0: Posloucháte, dámy a pánové, odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska čtvrtek, máme 28. května. Ale taky už máme čas jen na to, abych se s vámi rozloučil. Popřál vám hezké odpoledne, které doufám strávíte s Katkou a Rádiem Jihlava. A také vás pozval na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. No a do té doby, čau bas Fugas.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
8: Kaufland.
10: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
11: Přeji hezký čtvrtek. V Česku 5. dnem v řadě padaly teplotní rekordy. Včera je zaznamenalo 31 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Vysokoteploty stoupaly zejména na jihu Česka. Nejtepleji bylo v Jihomoravské Strážnici, kde naměřili 31,9 stupně Celsia.
10: Jihlava aktuálně.
11: V jihlavském kostele svatého Ignáce obnoví restaurátoři při druhé etapě oprav i nejcennější výmalbu, včetně velké nástropní fresky. Opravy barokního interiéru v celkové předpokládané hodnotě 45 milionů korun potrvají do poloviny roku 2029. Farnost na ně dostala dotaci. Kostel na historickém Masarykově náměstí zůstane v omezeném režimu přístupný veřejnosti. Rusko během noci na dnešek zaútočilo na Ukrajinu 147 drony a raketou Kinžal. Údery bezpilotními stroji oznámilo i ruské ministerstvo obrany, podle kterého ruské síly zlikvidovaly 62 ukrajinských dronů.
10: Sport.
11: Hokejisté Caroliny ve čtvrtém finále východní konference NHL porazili Montreal s Jakubem Dobešem v brance 4-0 a v sérii vedou 3-1 na zápasy. K postupu do finále Stanley Cupu jim tak chybí jediné vítězství.
10: Rádio Jihlava.
6: 101.1 FM.
10: Jsme tady s vámi.
12: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Víme, že v jihlavském kostele svatého Ignáce obnoví restaurátoři při druhé etapě oprav i nejcennější výmalbu, včetně velké nástropní fresky. Další informace už za chvíli.
10: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

sama. U sebe da si to sama. Přeber si to sama.

Pěkné odpoledne, díky, že jste s rádiem Jihlava. Víme, že v jihlavském kostele svatého Ignáce obnoví restaurátoři při druhé etapě oprav i nejcennější výmalbu, včetně velké nástropní fresky. Opravy barokního interiéru v celkové předpokládané hodnotě 45 milionů korun potrvají do poloviny roku 2029. Farnost na ně dostala dotaci. Tolik novinky z našeho města, teď další hit za hitem rádia Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Vrátí se manžel z nenadání domů, manželka má doma milence a muž ho vyhodí z okna v 10. patře. Manželka se na něj vyčítavě podívá a praví: jestli budeš takhle pokračovat, tak za chvíli nebudeš mít žádné kamarády.

0: Na rádiu Jihlava před námi další hity a tak víc k tomu, že je Svitavská radnice nabízí 10 000 korun každému, kdo ve městě žije a přihlásí se k trvalému pobytu. Víc informací za chviličku.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: dopoledne těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Svitavská radnice nabízí 10 000 korun každému, kdo ve městě žije a přihlásí se k trvalému pobytu. Podle jejího odhadu by takových lidí mohlo být asi 2 000. Takové zvýšení počtu obyvatel by do městské kasy přineslo prostřednictvím rozpočtového určení daní navíc až 40 milionů. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hity rádia Jihlava.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.

0: vyzvednout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Senát schválil roční odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování. Odklad Senát schválil také o digitalizace dávek státní sociální podpory. Zároveň podpořil zrušení lhůty omezující výplatu nemocenského pro invalidy, posílení ochrany dětí v opatrovnických řízeních a nominace na státní vyznamenání.
3: Jihlava aktuálně.
4: Služby města Jihlavy oznamují, že dojde ke změně parkování, která bude platit od 1. června. Na fialovém a oranžovém režimu bude parkování zadarmo navíc i v sobotu. Do této doby to bylo pouze v neděli a ve svátky. V Bangladéši se před muslimským svátkem oběti dočkal nečekané záchrany albínský buvol s blond hřívou, přezdívaný Donald Trump. Mohutné zvíře, které se stalo hvězdou sociálních sítí, dnes mělo skončit na porážce. Nakonec ale zamíří do národní zoo v Dáce. Vláda totiž rozhodla, že zvíře je příliš vzácné a slavné na to, aby skončilo jako obětina.
3: Sport.
4: Fotbaloví vicemistři Evropy z roku 1996 se během akce Pocta legendám v Říčanech u Prahy sešli v téměř kompletním složení, v jakém vybojovali stříbro z Anglie. Hlavním bodem programu, který byl také připomínkou 50 let od zlata na mistrovství Evropy v Bělehradě, byl zápas výběru reprezentantů z roku 1996 proti Realu Top Praha. Vicemistři sice prohráli 7-9, ale ukázali, že fotbal ani s postupujícím věkem nezapomněli.
3: Rádio Jihlava
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Krásné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. Jihlavský vodní raj zpřístupní venkovní část 20. června. Víc informací za momentík.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Díky tomu se dozvíte, že Jihlavský vodní ráj zpřístupní venkovní část 20. června. Přibude tam hřiště na plážový volejbal a místa se zastíněním. Podstatně větší investici podnik dokončuje v kryté části akvaparku, kde za víc než 100 milionů korun buduje saunový svět. Některá letní koupaliště v kraji se chystají otevřít ještě o něco dřív. V Lukách nad Jihlavou to bude začátkem června, když bude pěkné počasí. Teď ale z Rádia Jihlava další hity. Přejeme krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí opilec u stromu v parku a čůrá. Přijde k němu policista a přísně se ptá: občané, tady se smí močit? Chlap má mnou ruku a říká: jo, klidně si ulep.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Moderní dopravní uzel v Jihlavě vstupuje do závěrečné fáze. Cestující už využívají nové kolejiště i podchod a otevírá se Evropská ulice. Slavnostní otevření dopravního terminálu je naplánované na konec června. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte krásné odpoledne.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Vítejte u zpráv. Letní dovolené skokově zdražují. Cena benzínu a nafty stoupla meziročně o 30% a kerosinu pro letecký provoz dvojnásobně. Roste i cena zájezdů. Zhruba polovina Čechů proto mění letní plány. Vyrazí jinam nebo na kratší dobu. Jen necelá polovina dotázaných zůstane u původního výběru bez ohledu na cenu.
7: Co se děje v kraji?
8: Nemocnice Třebíč pořídila pro rehabilitační oddělení nový terapeutický laser v hodnotě téměř 750 000 korun. Přístroj rozšiřuje možnosti fyzikální terapie a umožňuje poskytovat pacientům moderní, účinnou a zároveň šetrnou léčbu. Laserová terapie pomáhá podporovat regeneraci tkání, zmírňovat bolest a zkracovat dobu rekonvalescence. Více než 500 dětí zemřelo od března na spalničky v Bangladéši, v zemi, kde žije více než 163 milionů obyvatel. Diagnostikovali tuto nemoc nejméně 60 tisícům lidem. Toto číslo však není konečné. Řada lidí stále čeká na výsledky testů.
7: Sport.
8: Klíčová bitva je tady. Čeští hokejisté dnes na mistrovství světa nastupují v roli outsidera ke čtvrtfinále s Finskem, které na turnaji zatím ztratilo jediný zápas. Národní tým se navíc za soupeře musel stěhovat do Curychu. Pokud utkání prohraje, půjde o poslední zápas kouče Radima Rulíka na střídačce. Začátek je v 16:20.
7: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: Tak máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině a s vámi na rádiu Jihlava už je opět Fugas. Připomínám, že je dneska 28. května. No a před námi je opět společné odpoledne, kdy vám budu nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Budu pro vás mít třeba informaci o tom, že pokud se chystáte na dovolenou do Řecka, tak pozor na nejrůznější omezení. Nebo si už za chvilku dáme pohádku. A bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak určitě i nadále zůstávejte s námi dobře naladění na pohodových vlnách Rádia Jihlava a já vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu, no a posílám další mix největších českých i světových hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
7: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Posloucháte čtvrteční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten si pro vás na tuto chvíli připravil pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Dobrý den, pane.
3: Dobrý den.
2: To jste vy, jak jste včera zachraňoval mého syna, když se topil v bazénku?
3: Ano, to jsem já, ale o nic nejde, to by přece udělal každý. To nestojí za řeč.
2: Ale stojí to za řeč. Mě by totiž zajímalo, kde má klub tu svoji stříkací pistolku.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Raz keď budeš stáť s inou pri oltári, možno, že sa...

0: keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Leží policista na louce, kouká na měsíc a říká: "Čo, to je dálka, to je dálka." Přijde k němu kolega a ptá se ho, proč naříká. A policista: "Vidíš tu dálku?" "No vidím, a co má jako bejt?" "No náčelník mě poslal na měsíc na školení."

0: Jste dobře naladěni, jste naladěni na vlny 101.1 FM, posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Dalších 8 míst je nově zpevněných před autoservisem na Mostecké ulici a zůstávají tam v dosavadním fialovém režimu. Opravený je také povrch ulice Mostecká v úseku od Havlíčkovy k P plus R parkovišti a upravené je i nároží křižovatky Mostecké a Havlíčkovy. Zastávka je od tohoto parkoviště vzdálená pouhých 150 metrů.
2: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme

0: Hezký čtvrtek přeji všem dobře naladěným. Řecko je jednou z nejoblíbenějších evropských destinací dovolenkářů a obdobně jako Španělsko se v nejnavštěvovanějších oblastech potýká s negativními důsledky nadměrného turismu. Řečtí ministři nyní přistupují ke komplexnějšímu řešení a zemi rozdělí podle oblastí, a to na ty, kde je potřeba jít cestou cestovního ruchu a naproti, kde naopak pracovat na ochraně přírody a kulturního dědictví.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
3: Kaufland.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Hezké odpoledne. Zakladatelka Československého červeného kříže Alice Garrigue Masaryková nebo bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera figurují mezi 110 návrhy na nejvyšší státní ocenění, které schválila horní parlamentní komora. K nominovaným patří i herci Miroslav Donutil, Arnošt Goldflam a Zlata Adamovská, režisérka Věra Plívová-Šimková nebo choreograf Jemi A.D.
4: Jihlava aktuálně.
5: Kožní oddělení Jihlavské nemocnice nově zpříjemňuje pacientům procedury lymfodrenáží a drobných dermatologických zákroků díky instalaci klimatizace ve třech místnostech. Nové řešení výrazně zlepšuje podmínky zejména v letních měsících, kdy teploty v místnosti snižovaly komfort léčby, pořízení bylo možné díky sponzorovi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v dopisu svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi a Kongresu Spojených států požádal o dodání dalších raket pro protivzdušnou obranu. Těch má Ukrajina kritický nedostatek v situaci, kdy Rusko zesílilo útoky na Kyjev a dalšími údery hrozí.
4: Sport.
5: Nejvyšší částka vsazená v Česku během letošního mistrovství světa v hokeji padla při utkání Česko-Švédsko. Jeden tipér vsadil 400 tisíc korun na to, že v první třetině padne alespoň jeden gól. Nejzajímavější výhra padla na utkání mezi Německem a Lotyšskem. Jeden ze sázejících vsadil na triumf Lotyšska v kurzu 4,5:1. Na tiket dal 50 tisíc korun. Čistý zisk tak činil více než 150 tisíc.
4: Rádio Jihlava.
2: 101.1 FM.
4: Jsme tady s vámi.
6: Krásné čtvrteční odpoledne vám z vln 101.1 FM přeje Fugas. No a už za chvilku se podíváme na to, kde se dnes slaví narozeniny. Tak si na to počkejte a mezi tím se zaposlouchejte do dalších hitů, které vám Rádio Jihlava nabízí. No a ke kterým vám také přeje příjemný poslech.
4: Rádio Jihlava. Nejpohodovější.

Posloucháte pozdně odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 28. května a i v tento den se rodili slavní. Tak třeba herec Svatopluk Skopal, herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská, herec Miroslav Kořínek, ale taky třeba australská zpěvačka Kylie Minogue. No a pokud i vy dnes slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Po mnoha neúspěšných zkouškách navštíví student profesora se dvěma láhvemi. Dvě za dvě. Nejsem žádný úplatný člověk. A když? Tak nejvíš 4 za 4.

0: Dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM. Dneska máme čtvrtek, je 28. května.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Jedna z nejoblíbenějších českých hereček, rodačka z Vysočiny, Iva Janžurová, nedávno oslavila 85. narozeniny. Rodačka ze Žirovnice na Pelhřimovsku si během své kariéry získala diváky nezaměnitelným komediálním talentem, širokou škárou výrazů i energií, kterou dokáže přenést na filmové plátno i divadelní jeviště. Přesto o sobě dlouhodobě říká, že je to spíše samotářka a introvertka.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
4: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a já vám na něm právě teď nabízím čerstvé hudební zprávy.
5: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
4: Oblíbená pěvecká soutěž Superstar se vrací ve velkém stylu. Na televizní obrazovky nastupuje v moderní a dynamické podobě a v porotě přivítá velká, ale i překvapivá jména. Hodnotit pěvecké výkony budoucích hvězd bude kromě Pala Habery například zpěvačka Eva Farná.
6: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
4: Australská popová ikona vyděsila své fanoušky. Zpěvačka Kylie Minogue odhalila v nové dokumentární sérii natočené pro Netflix šokující střípek z minulosti. 15 let po první bitvě s rakovinou v roce 2005 a úspěšné léčbě i nádor prsu potkal znovu. Má druhá diagnóza pak přišla v roce 2021. Podařilo se mi ji utajit, vzpomínala zpěvačka Kylie Minogue.
6: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
4: Pro klávesistu je poranění prstů na rukách tím nejhorším snem. No a právě to se stalo Michalu Davidovi. Během vaření mu sjel nůž a odnesli to hned dva prsty na levé ruce. Naštěstí to není hluboké a tak se to obešlo bez lékařské pomoci. Ale několik dnů bude teď muset mít prsty olepené náplastí.
5: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký čtvrtek. V Česku pátým dnem v řadě padaly teplotní rekordy. Včera je zaznamenalo 31 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Vysokoteploty stoupaly zejména na jihu Česka. Nejtepleji bylo v Jihomoravské Strážnici, kde naměřili 31,9 stupně Celsia.
3: Jihlava aktuálně.
4: V jihlavském kostele svatého Ignáce obnoví restaurátoři při druhé etapě oprav i nejcennější výmalbu, včetně velké nástropní fresky. Opravy barokního interiéru v celkové předpokládané hodnotě 45 milionů korun potrvají do poloviny roku 2029. Farnost na ně dostala dotaci. Kostel na historické Masarykově náměstí zůstane v omezeném režimu přístupný veřejnosti. Rusko během noci na dnešek zaútočilo na Ukrajinu 147 drony a raketou Kinžal. Údery bezpilotními stroji oznámilo i ruské ministerstvo obrany, podle kterého ruské síly zlikvidovaly 62 ukrajinských dronů.
3: Sport.
4: Hokejisté Caroliny ve čtvrtém finále východní konference NHL porazili Montreal s Jakubem Dobešem v brance 4-0 a v sérii vedou 3-1 na zápasy. K postupu do finále Stanley Cupu jim tak chybí jediné vítězství.
3: Rádio Jihlava.
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Další čtvrteční podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava je nachystána a i v té vás nadále slovem bude provázet Fugas. Kromě jiného se třeba dozvíte, co můžete dělat o víkendu na zahradě. Podrobnosti se dozvíte už za malou chvilku. Přeji tedy hezký čtvrteční podvečer a pohodový poslech.
3: Rádio Jihlava. 101,1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, kolik míst v hotelu si zamluví desetičlenná vládní delegace na Bahamách? Žádné. Každý už tam má totiž vlastní vilu.

strach o Lélu Vémolovou graduje. Už váží jen 48 kilo. Vítejte v bulvárním okénku. O Lélu Vémolovou mají fanoušci čím dál tím větší obavy. 36-letá manželka zápasníka Carlose Vémoly se po delší době ukázala ve společnosti a její vzhled okamžitě vzbudil rozruch. Z někdejší sexbomby je podle přítomných doslova kost a kůže. Je to pro mě hodně těžké období, naznačila Léla Vémolová. Už v úhodu svého úvodního vystoupení na akci, kde dorazila na představení nového kosmetického séra, na první pohled bylo patrné, že poslední měsíce se na ní opravdu výrazně podepsaly.

0: Posloucháte čtvrteční podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 28. května. No a my se teď půjdeme podívat do pražského Klementýna, jaké v tento den tamní meteorologové zaznamenali hodnoty. Tak zatím nejtepleji bylo 28. května v roce 2005, kdy bylo skoro 32 stupňů. Naopak nejstudenější 28. květen byl v roce 1858, kdy byly jen 4 stupně. Dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 16 stupňů. Tak dámy a pánové, pro dnešek je to definitivně všechno. Já vám přeji hezký zbytek čtvrtečního večera strávený s Rádiem Jihlava a těším se na zítřek, kdy už bude pátek, že se opět v 11 dopoledne uslyšíme. A do té doby, čau bas fugas.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi bez sny v gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy o

Vyhnu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak táci tiše vzlétnou.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Senát schválil roční odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování. Odklad Senát schválil také o digitalizace dávek státní sociální podpory. Zároveň podpořil zrušení lhůty omezující výplatu nemocenského pro invalidy, posílení ochrany dětí v opatrovnických řízeních a nominace na státní vyznamenání.
3: Jihlava aktuálně.
4: Služby města Jihlavy oznamují, že dojde ke změně parkování, která bude platit od 1. června. Na fialovém a oranžovém režimu bude parkování zadarmo navíc i v sobotu. Do této doby to bylo pouze v neděli a ve svátky. V Bangladéši se před muslimským svátkem oběti dočkal nečekané záchrany albínský buvol s blond hřívou, přezdívaný Donald Trump. Mohutné zvíře, které se stalo hvězdou sociálních sítí, dnes mělo skončit na porážce. Nakonec ale zamíří do národní zoo v Dáce. Vláda totiž rozhodla, že zvíře je příliš vzácné a slavné na to, aby skončilo jako obětina.
3: Sport.
4: Fotbaloví vicemistři Evropy z roku 1996 se během akce Pocta legendám v Říčanech u Prahy sešli v téměř kompletním složení, v jakém vybojovali stříbro z Anglie. Hlavním bodem programu, který byl také připomínkou 50 let od zlata na mistrovství Evropy v Bělehradě, byl zápas výběru reprezentantů z roku 1996 proti Reálu Top Praha. Vicemistři sice prohráli 7-9, ale ukázali, že fotbal ani s postupujícím věkem nezapomněli.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ona říká jemu, hele, pořád se spolu bavíme jenom o sexu, co takhle hudba? Hudba? No jasně, hudba. Hele, už si to někdy zkoušela na pianu?

0: Zvedáme signál.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vrátí se manžel z nenadání domů, manželka má doma milence a muž ho vyhodí z okna v 10. patře. Manželka se na něj vyčítavě podívá a praví: jestli budeš takhle pokračovat, tak za chvíli nebudeš mít žádné kamarády.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novák těžce onemocní. Teplota každou hodinu stoupá a jeho žena přichází ze sousedního pokoje. Myslím, že raději napíšu tvým rodičům, že jsi trochu nemocný. Ano, to uděláš dobře, ale víš, jací jsou. Prosím tě, hlavně ohleduplně. Za chvíli se žena vrací. Prosím tě, ve slově pohřeb se píše P nebo B?

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu.

101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio.

Nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zasem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím

už dávno není to v pořádku. Láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

0: hladu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně, tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120 L.
2: Prosím? 120 L.
1: Aha, 120 L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukrad. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukrad.
1: Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel o tam?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel a ukradl hned dvoje zase.
1: No a co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
2: No, tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No a museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když ho okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hele, abych poznal, co seš zač, potřebuji, aby si představil nějaký vzrušující sen.
2: Vzrušující sen?
1: No.
2: Jeden mám?
1: No.
2: Ten se mi zdá už leta vždycky kránu.
1: No tak hajdy, no honem.
2: Já ho řeknu, ale musím zase do
1: budky. No, běž do budky.
2: To je krásný sen.
1: No.
2: Vzrušující.
1: No.
2: Hele, kachna pečená, červený zelí, bramborový knedlík, dvanáctka vychlazená.
1: Prosím tě, přestaň na to myslet.
2: To už nerozchodím.
1: Podívej.
2: To já nerozchodím, tohle už. To.
1: Pojď ven.
2: Pojď ven. Ježišmarja.
1: Prosím tě.
2: To mě vzalo.
1: Okamžitě to vygumuj.
2: Ano, takový hezký jsem.
1: Ano, vygumuj to.
2: Je škoda, já si ho nechám. Ale já si ho přesunu do levý půlky hlavy, tam mám dost prázdno. Tak...
1: Může být
2: kdekoliv. Tam mám takový hardware, já si tam kliknu enterem.
1: Prosím tě.
2: Už je tady kachnička.
1: Hele, abych poznal, co seš zač, potřebuji, aby jsi si v hlavě představil ženskou.
2: Ženskou, ano, je to nutný, ano.
1: No jistě.
2: A tak jo, no. Už se mi tam teda jedna válí, no.
1: To je ono, to je ono. Všimněte si, začíná to fungovat. Válí se mu ve snu ženská.
2: Jdeš o tý kachny?
1: Já jsem ti říkal, abys to vygumoval.
2: Se mě zdálo, jako že šahá po kachnu.
1: No, dobře. Válí se mu ve snu ženská, začíná to fungovat. A teď pozor, důležitý dotaz. Ano. Zrušuje tě to?
2: No, když to musí být, aby jsme nezdržovali, půlnoc bude za chvilku nedávno, tak aby jsme...
1: Jak když to musí být, když to děláme kvůli tobě všechno?
2: Ano, ano.
1: Tak si trošku pomoz. No ne, počkejte. Ne. Prosím vás, takhle jsem to samozřejmě nemyslel. Beru zpátky jinak. Já ti pomůžu.
2: To je ještě lepší.
1: Ne, to se nedaří. No. Hele, co má na sobě, aby tě to vzrušovalo?
2: Zástěru vaří.
1: Ne.
2: Smaží.
1: Ne.
2: Tak aspoň ohřívá tu kachnu.
1: Nic nedělá.
2: No, taková se mi nemusí zdát. Takovou má doma skoro každý život, pane.
1: Hele, ne. Soustřed se, má na sobě třeba, pozor, černý podvazkový pás.
2: A proč si ho nevypereš, pindíra jedna?
1: Když ta práce.
2: Když už se mě zdá, tak aspoň bílým, vybraným, vyžehleným, tesilovým, nebo...
1: Ne. Hele.
2: Z vatelínu.
1: Z vatelínu na zimu, to je výborný.
2: Flanelové je dobrý.
1: Prosím tě, není tam žádný pás.
2: Není tam pás.
1: Jdeme z modu, je tam body.
2: Body.
1: Co tam ještě chybí, aby tě to vzrušilo?
2: Doyle?
1: Ne. Žádnej kaolin, postel tam chybí, aby tě to vzrušilo.
2: Postel v ní je body doil a kaolin to je radost. To jsou věci dneska.
1: Ne, hele, víš co, po té teoretické stránce, dobrý, já si myslím, diagnozu bych stanovil zastydlá puberta, my tomu říkáme ZPčko, takže tobě pomůže náš trenažer, který tady máme. To je erotické záhořovo lože.
2: Ano.
1: A tady tě dostaneme do té správné formy. Máme tady rehabilitační sestry, abych vás požádal. Děvčata, buďte tak laskaví. Ty se připrav. No. Léčba. No tak, do práce, děvčata, do práce. Do práce a už ať to frčí. Už ať to frčí.
2: Ale to je, moment, to je ale... No. To je erotický salon tohle, to není žádný léčebný zařízení.
1: To je, možná to vypadá trošku jako erotický salon, ale je to pod mým citlivým vedením. Hajdi do postele.
2: Lékařské tak, vedení, takže to je bezpečný.
1: Přátelé. Přátelé, to jsou naše léčebné metody. To jsou věci, kde i vy můžete přijít. Rozumíte? My to půjde na pojišťovnu samozřejmě, zatím si to ještě platí sami, ale my otvíráme filiálky v Chebu, otvíráme v Dubí, i pro vás mimopražské, je to úžasné. Máme heslo, panicům a panám, už nám zvoní hrana.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno, to už... Stačí vynechat U.
2: Já myslel Mimoň.
1: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsner, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty hauptny podívat, jo? Takže vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka od pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit. Jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů a vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká čekej a top. A když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prudelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Podlemem vaší sukně spatřil jsem málo, však stačilo to k tomu, aby se špatně spalo. Léky a medicína od vrchnej sestry a s vámi, moja drahá, a s vámi, ach drahá, som vlastně já somár, hrál celou noc tenis a prehrál som na gemi šestry. Yeah.

tohle to je Nová Příbram. O kousek dál je Stará Příbram a tam je hotel Horymír. A tam já jsem před 13 lety propil sako a pověst. My jsme tu totiž točili film Práče, který si dovolím nepochybovat, že všichni dobře znáte. Je to film o takovém malém prádelníčkovi a o 6 štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili některé scény tady poblíž Příbramy a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to myslím vojenský prostor, jmenovala se to údolíčko Jordán. Ta scéna byl to asi obraz 66. byla popsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je, to jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy a tak by to plácalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílej, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádnej mužskej neobejde. Když říkám podblíkačky, myslím, je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapička, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku. On mluvil česky, tak ho dali k Čechům a protože v těch prvních liních neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm prádelníčkům, tedy nám, a my mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli války až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval. Potom zase křísil a jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny. My jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky. A tam jsme brali to prádlo. On v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčička s krávou. Ona pořád naozaj. Kráva vůbec nemluvila. No tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválej mě, mám 2 diverzanty. A tak je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku, kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 66. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polosplašená kráva, na krku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají. Ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona, ty divoku. Já vám zaplať pámu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to se domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady. A to já jsem ještě netušil, že tahle ta scéna připadne na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný, je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak bude zastavat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád, vlevo jedno poschodí kurníky, tam byl nějaký fajnový chata, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu drůbežárnu. Vpravo plot z takovýchhle fošen a mezi tím škvírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachni a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan Znamínko, my koukli tam takovýhle řeznické vazba Znamínko a pan mi takovýhle mateřský Znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu, ne normální krávu, ta kráva byla skoro jako bejk, taková macatá, nadělaná, pěkně oni ji pečovali, že ano. A povídá, my tu krávu tamhle s panem Znamínkem vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malýho koblíce, ten hrál práče, k té krávě, trošku ji rozsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane a zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. Já vám, já špatně slyším. Pane režisére, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? On pá, zastavíš ji a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám, kdo to slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? Když ta kráva, to je nějaká hmota. Když to bude řídit, tak říkáte, že to rozsteklíte. Já to i přece, on pá, čet si scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počkatanej barevnýma tuškama. Ale tohle to, že s tou krávou ausgerechnet já, a on povídá, čet si scénář, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýchhle okurek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot,
ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolí troch. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by ze mě tady zbylo na této stěně, takový malej mastnej flek a z ty krávy trocha hovězího promisí roty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Já pám skutečně, já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídal, že takový náš vtipálek od lidsky tohleto, tamhleto, ale potom nakonec, já pám nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli. Tak on se ještě zastavil a povídá, pane Znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten Znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pám, to je horší než kůň, bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pám, to víte, že jo? Ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na dva upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. A kolikrát bych jí obíhat, když by mě narazila tuhle tu stěnu, bo já to neplatí. A on pá, nechte mě mladej domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje a pán, no to by bylo právě dneska asi. On pá, v tom případě ji bereme za rohy a skroutíme jí hlavu některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svalí z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pám, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velkýho lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku jí na ten krk přivázali jen takovej pytel, o to lehčejíc ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam zezadu se vozíval asi z 5 hrdel, koukej jí do očí, v nejhorší tohle, já jsem si zaspal uši, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řídí, a když byla tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama, hup, a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky, a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utíct do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten Kachyňa se takhle rozhlíd a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc. A povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně zašlo, mraky přešly a to. On pá, tak vás povyšu na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, no prdele, kvůli tomuhle, já jsem studoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a ty co mě tady... Já pám, ale radit jste uměl, víte? On pá, já jsem nevěděl, já jsem taky nevěděl, jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pám, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal snad šedej zákal. Pane menší,

Kachyňa povídá, no tohle je neuvěřitelný. Kráva je bezvadná, herce mám v kurníku. Co mám dělat? Umpa, představte si, pane Znamínko, že s touhletou sebrankou mám zítra osvobozovat Dukelský průsmyk. No, teď každá rada byla drahá. Teď už nikdo neradil, každý tam stál jako, že myslí právě na nějaký vzdálený příbuzný, aby si ho nikdo nevšiml. Tři utekli, že se přejedli třešní, předstírali. A ten Kachyňa povídá, podívejte se. My nemůžeme riskovat, že se to ještě jednou nepodaří, protože sluníčko nám utíká, pane Znamínko, my to uděláme jinak. Z té dálky se stejně nepozná, kdo tu krávu zastavuje. Najednou viděl, že se to nepozná. Já už mohl být třikrát probodený. Menší vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme střih, menší se zase převlíkne a řekne to s tím bizonem. Já jsem ochotně házel už do dálky prostě sako, čepici, všecko, ty sunky. Ten se na mě díval velice opovržlivě, oblíkal to malý sáčko, švy na něm praskali a teď tam stál zapikolovaný, tím myslím zabodnutý v zemi jako skála. Hra svalů, slunce se odráželo v tého bejčí ší a já jen tak špitnul, povídám, hlavně koukat do očí. O, nechte si to, mladý, nechte si to. Já už tam jel tři krávy a hlavně si jste je zastavil, jestli ještě neběhají někde. A to už ta kráva z toho kopečku běžela, to už ji vůbec nemuseli rozteplovávat, to už museli chrácholit. Ty krávě, když slibovali, že se umírní, že pojede na mamáj. A víte, co to je pro krávu mamáj, že ano? Ta kráva taková krotká, ale stejně od nás to vypadalo, že to není kráva, ale nukleární hovado. To vám na tu tresku jsme neviděli, ale něco strašného se řítilo. On tam tak stál, koukal, oči k nebi, dolů to. Já pám, a v nejhorším případě jí skuďte, ale to už ten kurník pod náma třema tu tíhu neudržel. A my jsme se odstli všichni v prasečím chlívku dole. Řeznický asistent Tomsa i já. Co měl ten režisér Kachyňa dělat? Stál tam takhle a povídá, no to je neuvěřitelné. No tak snad natočíme jiný film. O slepicích nebo o šnecích. S tou krávou jsme teda definitivně nepochodili. A ťapák k němu přišel a povídá, soudruh režisér, to byl slovenský herec. A čo to nakrútit obráteně? On ten Kachyňa je bedna jinak, ale protože byl v takovýhle nouzi, tak na to skočil a povídá Martinku, a jak obráceně? A on povídá, však rozdívočte, menšíka, ať ho zastavuje ta kráva. Hrabe jaro na rádiu Jihlava.

0: 100 let.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Konečně se tedy dostáváme i k Cimrmanovu dílu opernímu. Chtěl bych říct několik slov o jeho největším výkonu v této oblasti, o jeho 7hodinové opeře Panama. Zkomponovat toto mohutné operní dílo, k tomu mu byl příkladem slavný italský skladatel Giuseppe Verdi, který, jak známo, složil k slavnostnímu otevření Suezského průplavu operu Aida. Ovšem, na rozdíl od Verdiho, nechtěl být Cimrman pouze autorem slavnostní zahajovací opery, nýbrž také autorem panamského průplavu samotného. V roce 1894 píše dopis francouzskému inženýru Lesepsovi, který totiž v letech 1879 až 1888 začal panamský průplav budovat. Ale jemuž byla vládou Spojených států další účast na tomto projektu odřeknuta. Cimrman počítal najisto s tím, že vedení prací po Lesepsovi převezme. Měl totiž ve Spojených státech řadu vlivných známých, kteří se mu v dopisech často zmiňovali o tom, že se na ně může kdykoliv obrátit, kdyby cokoliv potřeboval. Nemyslete si, že to byli známí jen tak ledajací. Byl to například George Kulikovský, vyhlášený washingtonský cukrář, nebo Jim Hronek, což byl podnikavý obchodní cestující s pánskými vestami ze světoznámého obchodního domu Westinghouse. Pod dojmem těchto známostí se Cimrman tedy rozhodl, že napíše inženýru Lesepsovi dopis. Takže píše. Konečně je to tady. Milý pane inženýre, lajky ponechme v iluzi, že stavba průplavu vyžaduje geniální mozek. My oba přece víme, že nejde o víc než o veliký rigol. Jehož praktickou projekční stránku obstarají dva inženýři s dostatečným množstvím kolíků a s patřičně dlouhou šňůrou. Na tuto práci jsem již domluven s inženýrem Starkem a inženýrem Mikotou. Inženýr Mikota, známý průkopník skautingu, je navíc schopen udělat si kolík v přírodě své pomocí. Oba přátelé se již dohodli, kdo na které straně bude kolíkovat a trénují práci mezi Prahou a Hradcem Králové, jejich vzdálenost šíři panamské úžiny zhruba odpovídá. Tím je projekt průplavu v podstatě hotov. Opravdovou technickou invenci vyžadují problémy sekundární, totiž ubytování, doprava, strava, hygiena a nářadí 300 000 kopáčů, s nimiž pro Panamu počítám. Nářadí jsem rozvrhl takto. 100 000 trakařů, 100 000 lopat a 100 000 krumpáčů. 4 rezervní. Hlavním problémem bude hygiena. Tak veliké množství kopáčů, ponecháno po hygienické stránce bez usměrnění, je schopno zdevastovat i denně 4 hektary krajiny. Proto budou po obou stranách vytyčeny pásy v šíři 50 metrů, takzvané fekálconen. Po jejich zaorání vzniknou po obou stranách okrasné květinové pásy, takzvané blumenzonen. Tak tolik z dopisu Járy Cimrmana inženýru Lesepsovi. Pokud jde o operní zpracování, tak si tady všimneme jenom poslední dramaticky vypjaté scény. Ocituju vám z obsahu opery. Stavba panamského průplavu je před dokončením. Mexický kopáč Fernández Baraba, předák první pracovní čety, naposledy máchne krumpáčem a vody dvou oceánů se s mohutným zašuměním spojí. Jásot 10 000 pracujících se nese nad kanálem. Jen tak na okraji tato scéna měla být nejmasovějším výjevem v dějinách opery vůbec. Mělo v ní vystoupit 7 000 statistů, nejprvnějších kopáčů. Cimrman právě počítal s tím, že příslib účinkování v opeře pozvedne pracovní morálku, zejména u líných italských čet. Projekt panamského průplavu zaslal Cimrman do Washingtonu a netrpělivě očekával odpověď. Ovšem kancelář Bílého domu veškerou dokumentaci vrátila s poukazem na to, že práce na průplavu byly již svěřeny americkému inženýru Gerd Halsovi. Cimrman americké vládě obratem sděluje, že kromě projektu průplavu zpracoval i slavnostní operu k jeho otevření a že je pro něj už zhola nemožné nahradit ústřední postavu opery Panama, totiž stavitele Cimrmana, nějakým stavitelem jiným. Dokládá to například ukázkami z libreta, tak třeba srovnání rýmů z prvního dějství opery dopadá takto. Tak v původní Cimrmanově verzi se zpívá: kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Cimrmane. No, a verze navrhovaná americkou vládou: kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Gerd Halsi. Čili každému je jistě zřejmé, že by to znamenalo úplnou destrukci rýmového aparátu. Avšak americké úřady zůstávají ku podivu k Cimrmanovým vývodům hluché. Marně chodí do Bílého domu cukrář Kulikovský z Indiány. Panamský průplav přece nakonec tedy dokončuje Gerd Hals. Avšak Cimrman uštědřuje vládě USA morální políček. Na sjezdu abiturientů vídeňské reálky prohlašuje, že souhlas k veřejnému provozování opery Panama nikdy nedá. A svůj slib dodržel. A tak zůstává toto olbřímý dílo operní uzavřeno v archivech Březnického zámku a na jeho noty, v nichž je zakleto tolik latinskoamerického vzruchu a české zpěvnosti, tiše sedá prach. Děkuji za pozornost.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj, holubice.
2: Ježíš, manko, te, co tady děláš?
1: No, bydlím tady, ne? To víš, tím jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
2: Nic, totiž já nevím.
1: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiňte, hezký večer, že ano?
3: No, hezký.
1: Tak na sandulko to, no. Přece, představ. No co to, co koukáš?
2: Je to Jaromír. Jaromír, pan Poupě.
1: Těší mě. Já jsem Kubíček. Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to? Když si tady trochu dělám pohodlí, co? Volíte, já jsem 6 hodin na cestě.
3: Ne, to je trapná situace. Já bych snad raději šel.
1: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit, tak klidně pokračujte v jednání s manželkou.
3: Tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
2: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
3: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
1: No, proč ne? Proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Androu mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No, klidně pokračujte, no.
3: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. My už jsme hotovi.
1: No, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
2: Abys rozuměl.
1: No.
2: Pan Poupě je doktor.
1: No, já jsem to tušil hned, říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
3: Proč zahradník?
1: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
2: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, Poupě.
1: No, a proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ní vlastně vypadá? Hlejte se, ale žádný latinský názvy, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
3: No, jak si, že ano, já bych řekl, no...
2: Migréna.
3: Ano, tak.
1: To já jsem rád, že tu není nic vážného. Migréna, to jako hlava, palice, že jí bolí, že jo?
3: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... No, vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že... Já na to nemám nervy.
2: Pane doktore, Poupě, uklidněte se.
3: Co pak to jde?
1: Ale proč? Když vy mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás. Sakra, Andulo, kde mám župán?
2: Já nevím.
3: Já.
1: No ano, vy jste si ho zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
3: Je to čisto ona. Ona, já bych si nikdy nedovolil, ne? Já ho hned svleču, ano, no to je trapast.
1: Ale prosím vás, co byste ho svlíká, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Jen si ho nechte, když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, vy jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přezul, víte. Ale na druhé straně já se zatím, ale já se bez nich obejdu. Vidíte, je, když vy máte mou fajfku. Ale to se mi nelíbí, pane doktore, to ne, s tou fajfkou, víte, hlíte se, fajfky a manželky, ty se nepočnou.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj, Milane. Já jsem ti chtěl říct, že ty mě možná neznáš, ale potkávali jsme se jeden čas, hodně často, ale já jsem se k tobě nemohl přiblížit a řeknu ti proč. Znáš Dolní Bečvu? Když půjdeš takhle přes louku, přes potok, tak to je kilák. Samozřejmě po silnici to jsou 3 kiláky. Tam jsem já vyrůstal jako malý kluk a když mě bylo 8, to by byly 3 tenkrát. Tak mě máma řekla, že Peťo, tvůj tatínek existuje, ale on neví, že ty jsi. A dokonce je blízko tady ve Viganticích. Jo, a jenomže on už má chlapečka, 4letýho Milana, Renatku starší a já jsem říkal, mámo, já to nechci vědět, podívej se, když on tady není, já si půjdu dál. Já jsem totiž hrál fotbal, víš, za Rožno, jsem přestoupil z Dolní Bečvy potom. A když jsem měl jednou z tréninku, tak mě to nedalo a tak jsem se jel podívat ten potěr do těch Vigantic, čověče, a já jsem udělal takovýho prdělu. Černýho kluka jako já, jo, a teď jsem viděl sám sebe, jo, protože jsi měl takový ten zvláštní drive na branku, já jsem vždycky hral teda záložníka v Rožnově, já jsem byl takový výrazný týpek, takový typ Pavlíka Nedvědovic. Ale měli jsme společně ten drive a já jsem se vrátil do Rožnova druhý den a říkám, jděte se podívat na toho kuka, tam do toho prcka, do těch Vigantic, jo. A oni, vlastně tě Vigantice, pak tam jeli a ty jsi měl první velký přestup, to ti bylo 9. Jsem rád, že jsem v tom měl prsty. Pak jsem já postoupil do Ostravy, jsem hrál za Baník, jenomže jsem na tréninky moc nechodil, protože jsem jezdil se dívat na tebe, tě sledovat. A domluvil jsem s tím vedením, pojďte se podívat na jednoho kuka. Do Rožnova, je to šikovný kluk. Tenkrát jako oni přijeli, protože já jsem byl ten výrazný aj v tom Baníku. Jenomže čověče, ty jsi tam zrovna, to jste hráli se Zubřím, čověče, a tebe nějak v 15. minutě vyloučili za červenou, ty si Pavlíka Hrdličku nějak prostě skolil, jo. A oni říkali, tak toho kluka teda nechceme, jo. A já jsem říkal, dejte mu čas tomu klukovi, jo. A byl jsi v Baníku. A já jsem samozřejmě jako ušel dolů, protože jsem na ty tréninky moc nechodil, já jsem pendloval mezi Ostravou a tvýma tréninkama. Taky hodně benzínu jsem projezdil a proto to neříkám, jako jo, že jako to seš můj brácha. I když třeba moje situace finanční teďka není jako tvoje a já jsem jako třeba jako na ten fotbal už kašlal kvůli tobě, ale ty seš tam, kde seš, a já jsem tě už pak nechal jít vlastní cestou. Jenomže potom se staly nějaký jako ty povodně a barák nám to jako spláchlo, jo, a teďka ta koruna v kapse není, viď? A chci ti říct jednu věc, že člověk je jednou nahoře, jednou dole a co je moje, to je tvoje. A já tím nic nechci říct, ty se rozhodni sám, jestli uděláš stejný gesto.
2: Chtěl byste se obejmout se svým...
1: Já myslím, že Milan by chtěl.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To nebyl šťastný nápad. Takovýhle nástroj. Do tramvaje jsem se s tím nevešel. Do autobusu jsem nastoupil předníma dveřma, takže autobusák mě vyzval a musel jsem zase vystoupit, respektive autobus opustit. Navíc venku je příšerný liák.
2: Je dobrý večer, já jsem moc ráda, že jste přišel.
1: No.
2: Mohu vám s něčím pomoci?
1: Já taky, Marie. Dobrý večer, děkuju. Kdybyste tam nahoru, prosím vás, někam umístila ten stojan. To je důležité, tam jsou noty. A mě pomohla do ringu. Kdybyste to tak
2: nechali.
1: Děkuju. Liák, příšerná věc. Ano, já to jsem teda nečekal. A víc ta váha. Tady dole, vidíte to tam? Tam by měla být někde vasakapka. Teče to? Ono to nevypadá esteticky. Aby jsme se nedeškali, já to vyliju celý, co? Cože?
2: Chápu, že venku prší, ale proč sem tu tubu vlečete?
1: Proč? Já tady mám koncert. S orchestrem, prosím. Dirigentem.
2: To je úžasné, já jsem vůbec netušila, že vy umíte hrát na tubu. Ale to musí být hrozně těžký nástroj, ne?
1: No, těžký nástroj to je. To se v zásadě dá říct. A čím díl ho nesete, tím je těžší. Navíc, když ještě zvenku prší do toho, jeden kubik vody, teda decimetr, to je jedno kilo. Ono to takhle nabývá, za chvíli má ta tuba metrák.
2: Já myslím, jestli je těžké na tubu hrát.
1: Já nevím, já jsem to ještě neskoušel.
2: Ale říkal jste před chvílí, že tady máte koncert, tak snad na to musíte umět, ne?
1: No, moment, koncert tu mám. Ale já jsem to ještě nikdy neskoušel, takže nevím, no třeba na ní umím hrát.
2: Jo, tak.
1: Třeba trochu, jo, trochu, ne, ale...
2: Jo, mě to jasný. Vy to budete hrát na playback, že jo? Jinak byste tak klidný...
1: No, ne, moment, playback ne, já playback nesnáším, na playback jsem alergický, navíc je tady živé publiku, takže hraju živě, aby umělecký dojem byl maximální.
2: Tohle je ovšem odvaha, jenže já jsem se těšila, že si s vámi zaspívám.
1: Ale já mám něco daleko lepšího, podívejte se, co to je?
2: Harfa.
1: Jak se to jmenuje? Co? Harfa.
2: Co má být docela hezká dekorace pro váš koncert.
1: Opak je pravdou, na tu harfu totiž, Marie, budete hrát vy.
2: No to ne.
1: Ale budete,
2: já no jsem na to nikdy nehrál, prosím vás, nikdy. Já na to neumím hrát.
1: Ale no, když jsem to řekl, tak je to rozhodnuté. Co? Vy jste na harfu ještě nikdy nehrála, já jsem nehrál na tubu. Těžký rozhodnout, kdo z nás dvou je na tom líp. V každém případě to chce odvahu. Sedněte si za harfu. Malá instruktář, nic na tom není. Elegance je základ harfové hry. Já na vás tu harfu navalím. Tady máte sadu pedálu. Je to prakticky jako v autě, jenže je to skuplovaný, zdvojený. Pedál, plyn, brzda, spojka, akcelerátor a posilovač. Důležitá je technika. Tady jde o to, aby ten prstoklad byl elegantní. Takhle. Tak. Jako když někoho šacujete.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jednou jsem v jednom televizním pořadu řekla, že v každé pohádce láska probíhá tak, že se dva poznají, najdou spolu bod G a pak spolu šťastně žijí až do smrti. Můj muž se na televizi mimořádně díval a dokonce mimořádně mě i pochválil. Pak řekl, jenom jedno jsem nepochopil, co je to ten bod G. Jo, můj život není žádná pohádka. A upřímně řečeno, život není pohádka pro většinu z nás. Když mi bylo 17, tak jsem napsala báseň a přesně si vzpomínám, že jsem tehdy v jednom verši měla. A pán Bůh zabušil na svůj nebeský buben a vesmír se pohnul o bilion světelných let. V praxi to znamenalo, že jsem svého spolužáka opila 5 deci vína a on mi pak sáhl na prsa. Má první rada, abyste přežili sex, je tato. Zapomeňte na romantiku. Já jsem byla poměrně dost zklamaná svou svatební nocí. Tak moc jsem toužila po romantice, že jsme spali na seně. A protože už bylo září, tak jsem se chvíla zimou. A můj čerstvý manžel mě tehdy k sobě přivinul a řekl mi, neboj se, já tě budu hřát. A v zápětí ze mě serval mou vlněnou pelerínu, pevně se do ní zavinul a odkutál se asi 2 metry stranou. Před zmrznutím mě zachránil náš svědek, vlastně jeho svědek. Takže mě vzal pod svůj spacák, měl ten rozepínací, do mumie bychom se nevešli. A výsledek mé svatební romantické noci byl, že jsem dostala zánět ledvinové pánvičky a můj žárlivý novomanžel se mnou 3 týdny nemluvil. Jedna z nejklasičtějších rad všech časopisů, odborníků, přítelkyň i filmů zní, když chcete ozvláštnit vztah, vyzkoušejte něco nového. Má přítelkyně chtěla svého partnera ohromit botami na jehlách, korzetem a černými punčochami. Když jí milý svlékal a uviděl podvazek, tak řekl, Ježiš, kdybych tě neznal, tak bych utek. Má rada pro přežití milostných zážitků proto zní, zapomeňte na experimenty.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Hezký večer, vážení a milí přátelé. No, my to neumíme žádnou řeč, tak co bychom se jezdili strápňovaně někam do ciziny. Když v naší domovině máme to tolik krásy. V Čechách, na Moravě i nakonec i v tom odtrženém Slovensku. Můžete zažít tolik šoku, tolik příhod a tolik vlastně pořád jenom ty Tak náš bychom se za dobrodružstvem vláčeli někam do ciziny. Je, když si to vemte, že slovenský Tatry vám na hradě Alpy, Lipno vám na hradě Atlantik a Berunka vám na hradě Frankfurtovku. Je, já jsem si ku příkladu nedávno vyjel za Prahu na Vltavu. No tam byla tak strašně studená voda. No já jsem z toho měl úplně šošo. No vlez jsem do té studené vody jako chlap. Vyjel se sem jako ženská. Úplně jako ženská. Jenom mi tady nahoře chyběly takový ty, jak ono se to slušně řekne, takový ty pitlíky tady. No já stejně nevím, na co to ty ženský živě, že jo. Nevidí to, neslyší to. Chodit se potom nedá. A jak jsem si tady všiml, a ani tleska to neumí. Kdyby v tom ty ženský mohli aspoň něco nosit, zrcátko nebo kudzenku, aby se nemuseli vláčet s kabelkou, že? No tak vám byste tam do toho samozřejmě vešlo víc, že? To vám nikdo nebere. Abych se vrátil k té studené Vltavě. Vylezla jsem z té vlastně co to plácám. Ono bylo hezky sluníčko a za chvilku jsem rozmrzl. No, můžete takovýhle zážitek zažít někde v té teplém Jadranu? No těžko. A nebo jsem nedávno šel zase takhle pohaný. To by se nevěřili. Dva dny jsem šel a pořád je jenom rovina. Je jenom rovina. A až potom jsem prošel za takovým lesem, najednou koukám, kde se vzala, tu se vzala zase rovina. Pořád je jenom rovina. No a potom jsem tady u Úblanska přešel pár kopečků a narazil jsem na něco strašného. Představte si, že nějaký idiot tam vykopal a ukrutnou díru. No to byla díra jako ukrutná díra. Strašná. No to kdyby tam někdo spát, třeba nějaká stará babička, nebo slepec třeba, nebo se zemán. A představte si, že oni to ty díře ještě dali mé jméno. Mé jméno se to nějaká Macecha nebo Maciucha, no to tak nějak prostě, no. A vodili si k ní ještě tu turisty. No, průvodkyně se vychloubala, že už do ní skočil D99 sebevrahu a že teď netrpělivě čekají na toho svýho jubilanta. A když říkala jubilanta, tak významně na mě koukala se. Že bych tam snad skočil já, ne, nebo co? No, no vypadám na to, že bych skákal do nějaký djoury, ne. I když na jednu stranu důvody papární bych měl. Mně se po poslední dobu vůbec nic nedaří. Moje dospělí děti mě mlátí. Moje starý rodiče mě taky ještě pořád. Mama manželka se zase mlátit nenechá. A v tom sadom masosalonu za ty peníze, co jim dávám, mě zase mlátí málo. A navíc mě babí nechce vzít do český televize jako hlasatele. No ale opravdu zážitek jsem zažil ve Vysokých Tatrách. Oni teda říkali, tam nechodím, že bych mohl někam spadnout, já se nebojím, tak jsem tam vyvěz. A šel jsem po tom chodníčku už mezi těma skálama. A najednou vám koukám, za kamenem leží pes. A sviští. Ale jako si sirena. No a koukám za druhým kamenem druhé a taky sviští. No co oni ty Slováci už neudělali pro to, aby ty turisty dokopali do těch, ale jak se jim povedlo ty psi tohleto naučit? Byla to bomba. No ale nicméně, jak popovídám, nejlepší je u nás v naší domovině. Já si třeba nejvíc zařádím na svý hroudě. Ne na svý manželce, to ne. Ne, myslím na tý rodný hroudě, ta tady do doma. No právě, no a o tom to je. Naschledanou.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.